0: nebude trup má a já jsem chtěl se chrání skrý. Co se tady jsou na cíli?
1: Did you give up at this room, Lara, so that it was actually Sundays?
2: Thank you, sir.